0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít.

vytesaný z kamene. Jsi v jiném světě, v jiném století. A je ti z toho na nic nežené. A srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů. A pak už nastane čas nám.

Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý dojehněte, vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volaj, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.

Včera šel muž krajinou, tichou, pustou, nevinou.

Stromce zažil Josefa, Garika a Hitlera, a taky Edu Ben

kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijímá lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky, od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do voka.

měl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky, tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má byra, ježi

ráno u dveří mého bytu potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

Hrníček bude jiný. Hrníček v kredenci žízní vzliká, že nemá čaje do pukliny.

nočního ticha, cvrček nocí, co liká. Pod kolama žlutá čára rychle utíká. Zastavím až dole na hranici k Mexiku. Po cestě do hor, po dechu lapáš

držíte kontrolu? Co a jak a kde s kým děláme? Připravujete nám budoucnost? Kdo kontroluje vás?

0: nerostly tu jen pro vás.
1: Je krátce po třetí.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

štěstí věstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám zlatému

přes plot a přeskoč zítku. Až uslyšíš davy křičet, naběř přesně mezi tyče. Dej desítku pro desítku.

Upředu jdeme, když je vodná chvíle, no a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé, ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí, říkáme slova sladká jako med, pak nám to srdce někam do kalhot zmizí, ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku.

státnosti pořád posíláme daně a za ní drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned.

0: časem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čert sem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co

S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy ne.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

důvodů prostých, právě jsem překonal mosty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci dí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

Paregaxen, Paregaxen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek jak sen.

dárek, jak jsem. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

kopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

0: Je krátce po čtvrté hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

nos neskočí. Vá, vá, vá, ha, ha. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: páně ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
1: psychologie,
2: patologie,
0: nemocí zhoubných,
1: nemocí zjevných,

0: milosti.
1: Zkrátka spravedlnosti.
2: Tady je pumpař, vexlák, řezník. A ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník. A z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
3: ten mele flákoty,

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
1: Vybrat si svoji je tajný.

Tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu, ten umí to

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moře o skálu si pleská, jako když moje stará obehraná deska přeskákuje. Přestože skála, skála, skála je na rostlinstvo chudá,

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

světu jak letní šaty z těžklé deště. Mám vlastní ženě s ní mazertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Míst si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíza srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel.

ochočit, ošoustat, ochránit, všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít,

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, víc nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

Tak jak to bylo? Řekni. No, ztratil jsem ho, svýho Havrana. Bože, to ne. Jo, hledal jsem všude, volal ho, nikde není. Kudy ti odletěl? Očima? Očima ne, ty by byly plný tmy. Tak ušima? Ušima taky ne. Slyšel bych šelest jeho křídel a měl ve vlasech černý pírka. No ale tak kudy? Možná jsem ho vydechl ze spánku. Když spím, tak nevím, dělám různé věci a s ním s otevřenou pusou. Měl jsi někdy ráno v puse havraní pachuť? Neměl. I když párkrát jsem něco cítil, mám pocit, vždycky když zahlžu, cítím pak druhý den ráno něco divného na jazyku. Je to ono? Není. To je krysí pachuť. Ta s havranem nemá co dělat. Tak vidíš, ani ústy jsem o něj nemohl přijít. Taky mohl umřít. Nemohl. Tihle hrdí temní ptáci pojdou teprve, až jejich člověk umře. Proč se mnou nemluví? Proč je ve mně najednou takový ticho? Krákal mi do každého verše, co ze mě vypadl. Naparoval se a skřehotal, že ten tucet povedených, ten tucet je rozhodně jeho. A že sám bych na něco takového nikdy nepřišel. A najednou mlčí. Spí snad? To by mohlo být ono, ne? Jenom spí. Spící havran. Tak já ti něco řeknu. Prej ztratit svýho havrana. Taková pošetilost.

kazaj úplňku, a i ty naše krkavčí tečky na nebi za bílýho dne. Ale havrana nikdy, a ztratit ho, bože to.

z vnitřní strany našich čel nikdy nezahojí. Možná v tobě tiše sedí a čeká, protože nechce rušit tvoje štěstí a promluví, až bude potřeba říct ti důležitý věci, abys zasměl proč psát.

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu. Pod džínama spodky svého ujce místo flašky vodky piju jujce.

se. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákají.

0: navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.

vidím řepku, fuj. Bývala tu pšenka, mohla tu být zase, teď tahle žloutenka, tomu, kdo to zasel, rozrazil bych chlebku všude.

dědičný hříšník poslaný do gulaku na převýchovu. Kdybych s ní nežil, věřil bych jen, že krása je jen přechodný stav některých žen. A jen díra ve zdi, okno do zahrady

kdybych s ní nežil, na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství jen šeť. Věřil bych, že nářek se dá měřit, do knihy zapsat výkřik za noci. A že láska jen jedna z mnoha běžně známých emocí.

kdybych s ní nežil. Uvěřil bych tu, že světlo jen na čas.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Má bytomost jedině otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozříz jsem si chobot.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báky o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

že tví psi sehnali oblohou. Nelly čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut pít.

vesnice a ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

formace rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

0: od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív i nám nejedem, dokud tu poslední nesvedem, to radši zaživat do hrobu, než pověsit kytaru na skobu. A v hospodě znuděně čekat.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

slunci nedosáhl. Na zádech

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tik a tak a krok a krok, další den a další rok. Odečteš si odstavu, změníš tvář i postavu. Dej si gin a dej si grok, připij si na příští rok. Co bylo, to už nebude, tak smíř se zdrát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Včera byl můj narozeninový den a zaplať pánbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

0: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

vyšel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

Noc ostravou sníh se snáší z báru se motají další.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel

srdce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, pada. Tak jak se ve vás vyznát? Tak, Vladimíre, dost těch vint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

chci leštit tvůj kov. Vláďo, chci leštit tvůj kov.

pobřeží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

tankující letadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně chce to svůj čas.

za našu stodolu hruška maslova a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušova, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku, kolera jasná.

Přesně pravím, hledá tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je sňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem,

0: za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Je to smutné, co zbylo z nás, kam se to schováváš dnes, človíčku blázne.

Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislí.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost Švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

Vole krávo, sorry, to je od vás. Dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej po chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr piva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si let, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, to při sobě

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ruce, potem zmáčený, prázdný dlaně, čas je ztracený, zapomínáš, na vše se dá prav, sladká bída, ve vzpomínkách, prázdnej dlaní, stvořených pro políčky, bulvár zdaní.

šedý vločky na prázdný výlohy, všechno zmrzlo, život za pohyb, monzun fouká, ořechovkou dirigent leží, pod taktovkou

rád vysypaný, tohle neplať, je to zvaný, slova mlčí. Ztratila den Janek z mostu, skáče po zádech,

na obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera.

Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je

0: už je zase jaro v ulicích.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře. Spolu s

tohoto kraje bude lepší odejít. Pober jen věcí pár a věř, bude líp.

zlý v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, ku mysli na chladnou řeku, špína je...

0: a naklady.
1: Všechno zlé, jak něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré,
0: mysli na chladnou řeku, špína jednou steče
1: v každé

To, co dělá píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz,

Ten, kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bez honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz

radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

prasa, mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli voní jako pytel slaniny, jestli je černá, nebo jestli si sníš tu noviny. Vždyť jediný, co

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám

na poušti Duna za Dunou, přesýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou a nás zas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máv, i když děcka tahají za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp.

kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

co život mohou protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem

obrázky, co probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý. A vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí. Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

Nepopsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla.

0: se nezajímá.
1: Je krátce po 13. hodině.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

památník naděje na dně zaprášené torby. Lžičku na gábl, náhradní tkaničku, abychom byli jak

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí,

bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu ti střízlit, anebo trochu

nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych mu s ničím trochu

pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD pejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejky

ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si voněj.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

než začne den, představy vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména, pro vše, co nám zbylo jen, vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snech uzamčená,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nevím. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se.

jak maslo bez chleba. Dobře se mi nevodí, na prs.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil.

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tam ten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější.

0: rady uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen.
0: O výškách

0: nepoznaný.
1: Kam jdou, kde čas ztrácí, zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole,
1: díky.

tam, v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

0: pubech pivo poteče až do rána proudem, až do rána proudem.
1: Tvůj stín před tebou je za tebou, poslušně leží u tvých nohou. Jednou jak věrnej pes

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

Do postele stop, je dopito, je dohráno, je ráno. Nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

srdce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom blahoskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňákovo.

zapomene. Zapomene. Co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí. Zapomene. Zapomene.

už se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí, řekněte jí.

zmizím jako dým nad tratí. Řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neuhlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu dávno pryč.

poslední Mariánku. A slaví vždy mal ten zbývající rok. A oknem do noci, co měla na kahánku.

polikám na sucho a zařívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to

když si tehdy přinesla na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

si skládal na stůl sodíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní

prach a kránu tuškou bych jen do obrazu dokreslil, že se den jako jeden v jednolitou barvu slil a možná ještě perem, že se perem.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

přinesla. Na talířku křupky musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: 20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Krásna vyslacká vykouřen zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list vtlačit perem. Schladit tváře poudlení éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny skloukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíhlé šípy z podluků.

0: kolem krku.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních Přeměn. Před branami Pražského hradu se svídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prás. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, círke. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To z přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Víště, přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je jurodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

0: městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Je krátce po 22. hodině.

podpich,

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. Paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám, ale to kde kdo v tomto domě, nakonec.

by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, vládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

by. Na mě to neskouší, ví, že já cuknu. Jsou tu však mužové v zeleném suknu. Najdou v ní milenku, ano i mámu. Chlapce si osvojí a ještě dámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady. S kým by to bylo? S kým by to bylo? S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou. Ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: What you can't believe,

Někdy jsem nicka, co má svoje spríny, někdy jsem náladový, častokrát bez příčiny, cítím, že neřídím. Svůj život k happy endu, jsem jako osahaný, kus hadru v second handu.

uprostřed noci mi měsíc usnout brání, rozbité zrcadlo už nikdo nezachrání. Sezbírám střípky a čekám na poledne, jak zboží na dobírku, co nikdo nevyzvedne.

0: smíchem zahnat svůj stesk. Jsem vysoký strom, co do něj udeřil blesk. Větve jsou spálené a kořen zůstal celý, jsem napůl živý. A napůl odumřelý.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

jak zavřu oči, uvidím se svého táty, vždy čerstvou růži dá. Jak zavřu oči,

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe

hoděná do srpu, pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky, hoděná do můžek, přistřihává cesmínám všechny zvrhlý myšlenky.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesu blíže. A přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň ti.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spukně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

vývozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízy na chodidlech, bude to kartou nebo cash. Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že noc je malověrná,

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů.

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přistrh a déšť, zlámaný stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude.

byl vítr a přidal se déšť. Ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna.

si za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

Osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych, jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná, jako vždy, jsem na to sám.

vychovat syna, ne lidva. Pak třeba potápět se zkusí, neradno dotknou ti se dna. Je na čase užít svět dosyta, nejsem na to sám.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvlád ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě dva, tři takty prozatím. No a jak ty

Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych.

Když mlak večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme, a rosa na kolejích.

zpívat a my mají zábrany. A možná je to v hloubi duše štve, oč raději jednali by odvážně, však ten balvan ten je vždycky zavalí.

vždyť leckdy mají dobré základy naše zábrany. Tak muži rádi sní, co by kdyby, ale když se nám pak dívka zalíbí,

srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and